vás mě už rovně vele vedel jsem. Hold, ještě jedna. Ach, jsem velký, to už zlé, bro, zlé, bro.